že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy? Odkud nám voláte?
3: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
4: Haló. To není z Marsu, to běžní dráhy. Německa.
0: Freundschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
5: Javo!

0: že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Maturanti bacha. Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

Už dneska večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českým éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend. DJ Lafayette, Ondrej, Richard Reynolds. Už dneska od 10 večer do 4 ráno. Dance Extravaganza Evropy 2.

0: na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline s Michael Burian. Ondej. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky. Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
4: Klid, máš na to 3 dny.
3: A těch lidí, co čekají na autogramy?
4: No, jsou tu všichni.
5: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
0: Zpátky k muzice.

prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
2: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
3: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.

0: Krásné dobré ráno, je tady sobota 7 hodin, Zuzka Kozáková má zprávy, to bude krásný den.
1: Hezké ráno. Úvodní den vybírání obecních zastupitelů a třetiny senátorů skončil včera ve 22 hodin. Zájem o hlasování byl podobný jako při komunálních a senátních volbách před 4 lety. K obecním volbám v Česku přišla v pátek v jejich první den nejčastěji pětina až třetina voličů. Volební místnosti se po noční přestávce otevřou v 8 hodin. Poslední voliči budou mít šanci ve 2 odpoledne. Elektrárny na Vltavské Kaskádě letos kvůli suchu a malým průtokům vody vyrobily jen 40 až 50% elektřiny v porovnání s dlouhodobým průměrem. Z vodního díla Vrané nyní do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu. Elektrárna na Orlíku může vyrábět elektřinu jen z odtoku 15 metrů krychlových za sekundu. Vody z přehrad vlivem sucha postupně ubývá, informuje o tom veřejnoprávní televize. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se dnes v Baku bude pokoušet vybojovat 6. medaili z mistrovství světa. Zatím má 2 zlata, 1 stříbro a 2 bronzy. V nejtěžší kategorii nad 100 kg slavil světový titul před 7 lety v Tokiu. Loni byl v Budapešti 7.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor, nehoda je na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu. Osobní vůz narazil do svodidel na 64. kilometru. Na D46 ve směru z Olomouce na Vyškov máme sraženou zvěř, konkrétně na kilometru 35. Nehodu hlásí Znojmo v Pontasijevské ulici, kde bouralo osobní vozidlo, a v Praze máme nehodu v Belské.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně oblačno až zataženo, na většině území prší, bude to tak vypadat po většinu dnešního dne, až později odpoledne a na večer, zejména v Čechách, očekáváme, že srážky ustanou a místy se vyjasní. Nejvyšší denní teploty se mohou dostat k 17 stupňům Celsia. Tolik dnešní první zprávy, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 7 si slovo bere Katka Hašková.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: No a já už vám za chvíli prozradím, jak utrácí své peníze jedna z hvězd teorie velkého třesku. To by vás určitě nenapadlo.
2: Evropa 2.

Krásné dobré ráno, sobotní maximum muziky je tady. No a pojďme začít ráno hned nějakou dobrou pozitivní zprávou. Pamatujete si Rajese z teorie velkého třesku, toho sympatického astrofyzika, který ze začátku seriálu nedokázal promluvit se ženou, pokud si předtím nedal alkohol? Jeho hrál herec Kunal Nayar a díky seriálu si vydělal fakt hodně peněz. V jednu chvíli patřil dokonce mezi nejlépe placené televizní herce na světě a teď se ukázalo, že s těmi penězi dělá něco opravdu krásného.

0: On anonymně platí cizím lidem účty za lékařskou péči. V Americe je totiž trošičku jiný systém než u nás a můžete skončit docela velkým dluhem, třeba jenom proto, že jste onemocněli. A tak tam existuje poměrně velké množství různých internetových sbírek, kde lidé prosí ostatní, aby jim pomohli zaplatit třeba operaci nebo léčbu jejich dítěte. No a Kunal tady ty sbírky prochází a některým rodinám jednoduše zaplatí to, co jim chybí, a dělá to anonymně, takže ti lidi ani neví, komu mají poděkovat. Sám říká, že peníze mu dali především svobodu a že největší dar je možnost tuhle svobodu dopřát i někomu dalšímu. No. A víte, co na tom docela vtipné, že v seriálu hrál člověka, který měl problém promluvit s cizími lidmi a ve skutečnosti jim dokáže změnit život, aniž by s nimi promluvil jedno jediné slovo. Tak to byl hezký příběh. Na ráno, doufám, že ho máte příjemné a já vám ho zpříjemním ještě víc Maximem muziky.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
6: Klid, máš na to 3 dny.
5: A těch lidí, co čekají na autogramy?
6: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
7: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Při mém IQ testu vzniklo číslo, které lidstvo ještě nezná.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Vážná nehoda komplikuje dopravu u Brany na Šumpersku. Osobní auto se tam převrátilo a zůstalo na silnici. Na místo míří záchranáři, hasiči a policie. Další komplikace čekají řidiče v Brně, kde dnes kvůli opravám a modernizaci technologií uzavřeli Písárecký tunel. Uzavírka potrvá až do 20. listopadu. A pozor také na D46 u Olomouce na 35. kilometru ve směru na Vyškov leží na vozovce sražená srna a představuje tak nebezpečnou překážku pro řidiče.

maturanti, bacha! Maturiťák Snú s Európou 2 je opäť tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Európy 2 nebo DJ Európy 2 na váš maturitní ples. Všechno dôležité je na webu Európy 2. Soutěž o maturiťák Snú jede na plný pecky. Európa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Krásné dobré sobotní ráno, ladíte Maximum muziky Evropy 2 a možná, kdo mě posloucháte pravidelně, víte, že miluju různé bizarní svátky a dneska jeden z nich nastal. Dnes je 10. říjen, je den oslav, nebo takhle, den obejmy bubeníka. Já vlastně nevím, jak jinak to mám vysvětlit, ale myslím si, že si to bubeníci rozhodně zaslouží. Protože když se podíváte na jakoukoliv kapelu, tak zpěvák stojí vpředu, kytarista tam hází vlasama, no basák, tak ten je samozřejmě tajemný a bubeník, chudák, sedí vzadu, potí se jak v sauně. Většinu koncertu mu nevidíte ani do obličeje, některé ho dají za takovéto plexisklo navíc. No a přitom je to fyzicky náročná práce. Já si teda musím říct, že co se týče nějakých rokových kapel, tak jako vždycky jsou bubeníci moji favoriti, protože oni mají rytmus. A to mě z nějakého důvodu naprosto fascinuje. Jo? Navíc zapojují všechno, ruce, nohy, koordinují ty pohyby a prostě musím říct, že bicí mě přijdou fakt sexy. No, takže jestli máte ve svém okolí nějakého bubeníka, tak ho dnes obejměte. Jenom doporučuji jako před koncertem, ne po něm, to by se ta těžká práce taky mohla projevit jinak, abyste nedopadli jak po návštěvě solné jeskyně. A pokud žádného bubeníka neznáte, tak ho možná raději neobjímejte, protože by mu mohl čumět. No a třeba máte doma někoho, kdo vám bubnuje na nervy, no tak to taky můžeme brát jako objekt vhodný k objímání. Tak hezký den, Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Legendární kutilská dvojice Pat a Matt baví už 50 let celé generace diváků. Jejich vůbec první filmová groteska Kuťáci s délkou 7 minut měla premiéru 12. srpna 1976. Z původně bezejmenných kutilů se postupně staly hvězdy seriálu A je to a později Pat a Matt. Příběhy dvojice se rozšířily do desítek zemí. Mimořádnou popularitu si získali například v Nizozemsku, Německu nebo Íránu. Slavní hrdinové si k letošnímu jubileu nadělili animované pásmo Pat a Matt zpátky na venkově. Natočil ho Marek Beneš, který po svém otci Lubomíru Benešovi péči o nejslavnější českou loutkovou dvojici převzal. Nový film nabídne pořádnou dávku kutilských katastrof spojených s návratem na venkov a k tomu také trochu neobvyklou zápletku. Po desítkách let, kdy si Pat a Matt při všech katastrofách vystačili sami, začnou mít pocit, že jim někdo chybí a rozhodnou se hledat nového kamaráda. To, že ani tento plán nedopadne úplně tak, jak si ti dva představovali, je asi celkem jasné. Pat a Matt zpátky na venkově je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na Maximum.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: rána z Evropy 2, bylo 8 hodin, no a se mnou už je tady moje milá Zuzka Kozáková a má připraveny zprávy.
1: Hezké ráno. Pravidla pro výběr poplatků v ordinacích lékařů dostávají mantinely. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo, za co si lékaři můžou účtovat peníze a co už je za hranou zákona. Pravidla se týkají registrace, e-receptů nebo pohotovostí. Za nelegální vybírání poplatků hrozí vysoké pokuty. V nemocnici v Novém Jičíně platí zákaz pít kohoutkovou vodu. Laboratorní výsledky v pitné vodě potvrdily toxické olovo. Problém se týká budovy, ve které je gynekologické, porodní a novorozenecké oddělení. Pacienti i personál jsou teď výhradně závislí na balené vodě. České fotbalistky v úvodním zápase semifinále baráže o postup na mistrovství světa podlehly Skotsku v Pardubicích 0-2. V závěru dohrávaly bez vyloučené Terezy Krejčíříkové. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové usilují o premiérový postup na velký turnaj. Odveta se odehraje v úterý ve Skotsku.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda se došetřuje na D10 ve směru na Prahu na 64. kilometru. V Domažlicích očekávejte kyvadlový provoz jedním pruhem v Kozinově ulici po nehodě osobního vozu a v Modřicích na Brněnsku u dálnice pak bouralo nákladní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku stále převládá oblačnost, místy je zataženo, prší na většině území Česka. Až později odpoledne a na večer očekáváme, že srážky ustanou a vyjasní se. Nejvyšší denní teploty očekáváme v rozmezí od 11 do 17 stupňů. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a 2 minuty po 8, taky Katku Haškovou.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Krásné ženy, světová soutěž krásy a jeden pořádný český skandál. Podíváme se na kauzu s Orlojem a nejde o ten na Staromáku. Už za chvíli.
2: Evropa 2.

Krásné dobré sobotní ráno. Ladíte Maximum muziky Evropy 2, slíbila jsem vám kauzičku, no a taky tady máme tady jednu českou kauzu, ve které hrají roli krásné ženy, pražský orloj a trocha, jak to říct, možná uražené ješitnosti, nevím. V Thajsku právě vrcholí Miss Grand International, což je jedna z velkých světových soutěží krásy. Prý tam nestačí být jenom hezká a hezky se usmívat, ale soutěžící musí umět mluvit, vystupovat před lidmi a taky předvést pořádnou show. A součástí je dokonce i projev na téma zastavení válek. Ale to bude až dneska, protože dnes od 14 hodin našeho času probíhá to velké finále, ale už se tam dějou věci, takzvaná předkola. No a právě tam byla jedna disciplína, která je obzvlášť zajímavá. Národní kostýmy. Každá země se snaží představit něco typického, takže místo

0: klasických krojů tam občas vidíte poměrně složité konstrukce, křídla, sochy a nejrůznější výtvory, ve kterých je skoro zázrak, že ty holky v tom zvládnou chodit. No a Česko letos poslalo na pódium pražský orloj. Doslova naše reprezentantka Hana Dětková měla na sobě kostým inspirovaný staroměstským orlojem, poměrně monstrózní. A protože je to fakt jako podívaná, ten kostým je krásný, tak se samozřejmě video začalo šířit po sociálních sítích, jenomže se do toho strhla hádka. Kostým byl totiž původně určený pro jinou českou soutěžící Dominik Aláďu, která si ale zlomila nohu a na soutěž nemohla odcestovat, takže Hana Dětková ji nahradila poměrně krátce před soutěží. No a na internetu se ale začal řešit, komu patří nápad a zásluhy za celý ten výtvor. No, takže zatímco celý svět obdivuje český orloj, my doma řešíme, kdo má na něj autorská práva, což je vlastně takové hezky české. Každopádně Tatiana Makarenko, ředitelka České mis, se k tomu vyjádřila tak, že kostým je majetkem České mis, že sice nenápad konzultovali s Domy Aláďou, ale jinak je dílem indického návrháře a že Hana Dětková ho vynesla skvěle a že Domy v něm měla jenom jako vystoupit a nepatří jí. No a je to vyřešeno. Každopádně hlavní vítězku ještě neznáme, navíc ani ten kostým o té vítězce nerozhoduje, je to pouze doprovodná soutěž. No a vítězku se dozvíme dnes na finále v Bangkoku. Každopádně já držím palce a doufám, že až bude příště Česko reprezentovat třeba hrad Karlštejn, tak hned budeme vědět, komu patří hrad.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: My stojí nejsem je sám mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na pražském okruhu, kde osobní auto narazilo do svodidel a havarované vozidlo překáží provozu. Další nehodu hlásí centrum Prahy, v ulici Na Perštýně havarovalo osobní auto. No a na D1 u Brna dnes silničáři sekají trávu. Mezi 168. a 179. kilometrem ve směru na Ostravu postupně uzavírají levý jízdní pruh. Tak to bude krásný. Šťastnou cestu!

0: Flow Rida, Hangover na Evropě 2. Krásné dobré ráno nebo dopoledne, ať už jste v jakékoliv fázi probouzení nebo vstávání. Pojďme se podívat, co se děje ve světě, konkrétně dnes 10. října. Jak jsem už vám říkala, dneska je den obejmi bubeníka. Pokud bubeníka nemáte, můžeme slavit i jiné svátky, třeba ve Finsku je dnes den Alexise Kiviho. Jestli nevíte, kdo je Alexis Kivi, tak je to finský spisovatel a Finové dnes slaví den finské literatury. Na Fidži mají pro změnu den nezávislosti, přesně před 56 lety se ostrovy osamostatnili od Velké Británie, takže gratulujeme na Fidži. Ve Spojených státech Columbus Day. Ano, dneska si Američané připomínají Kolumbovo připlutí v roce 1492. Ten svátek prý budí velké emoce, protože zatímco jedni Kolumba oslavují jako mořeplavce, druzí připomínají, že jeho výpravy odstartovaly období kolonizace a utrpení původních obyvatel, takže evidentně neslaví rozhodně všichni. Na Kubě mají den jary, což je pro změnu připomenutí boje za nezávislost. Na Španělsku, v Namíbii Kruger Day, jméno odkazuje na Paula Krugera, někdejšího prezidenta Transválské republiky v Jižní Africe. Já jsem se bála, že to je Freddy Krueger, tak dobrý, to se mi ulevilo. V Polsku den stromů, na Srí Lance den armády a ve Vietnamu den osvobození Hanoje. Tak spousta příběhů a spousta důvodů slavit. A pokud vás historie nebo zeměpis příliš nezajímají a jste třeba žena, tak taky můžete slavit Národní den kabelek. Tak hezký den.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: 9 hodin 1 minuta a vyladíte Evropu 2. No a já jsem šťastná. Zuzka Kozáková je tady se mnou a budou zprávy a my si to užijeme.
1: Hezké ráno. Voliči mohou druhým dnem rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin ráno. Komunální volby jsou tradičně spojeny s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé 2 roky od svého naplnění před 30 lety. Letos je to po 15. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost řidičských průkazů více než 200 řidičům. Lidé byste proto měli své doklady zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Období, pro které je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na 10 let, což by se v budoucnu mohlo změnit. Rezort dopravy chce totiž platnost prodloužit na 15 let.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D1 na 360. kilometru ve směru na Ostravu. Bouralo tu nákladní vozidlo. Záchranné složky zasahují v Jihlavě v Brněnské. Srazila se tu dodávka s osobním vozem. V Praze pak opatrně v Řevnické, kde bouralo osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno až zataženo, počítejte s deštěm či přeháňkami na většině území Česka. Později odpoledne a hlavně na večer se vyjasní a srážky ustanou. Teploty se mohou dostat až k 17 stupňům Celsia. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a 3 minuty po 9. pokračuje Katka Hašková.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: No a vy už se teď můžete těšit třeba na Taylor Swift víkenda, samozřejmě hudební šrapnel, ale teď už Teddy Swims.
2: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Představte si, že doma uklízíte, pustíte si starou kazetu a najdete na ní nahrávku vlastního zpěvu. Zpíváte nějakou melodii, která vám ale vůbec nic neříká a vůbec si nepamatujete, že jste ji dokonce vymysleli. Tak přesně tohle se stalo jednomu americkému muzikantovi a z té zapomenuté nahrávky nakonec vznikl jeden z největších alternativně rockových hitů 90. let. Ten muzikant se jmenuje Chris Beaulieu a měl takový zvyk, kdykoliv ho napadla nějaká melodie nebo pár slov, nahrál si je na malou kazetu. Pak si ty kazety pouštěl třeba při mytí nádobí nebo při úklidu. No a jednou takhle narazil na refrén, který se mu hrozně líbil, ale vůbec netušil, že ho složil. No a teď to začne být ještě podivnější. Tenhle zpěvák měl totiž v minulosti nezhoubný nádor v hlavě a právě tahle zkušenost se nějakým způsobem promítla i do textu písničky. Jenže místo nějaké vážné, hluboké skladby o zdraví vznikla naprostá absurdita, dalo by se říct. Ta písnička vypráví o podivné ženě, která sedí v bažině, má na sobě pyžamo, kolem ní plavou piraně a dozvíme se třeba i to, že když se rozdávaly mozky, stála ve frontě poslední. No takže to není úplně klasická romantická balada a přesto z toho byl v roce 95 obrovský hit. Dokonce se dostal na první místo amerického alternativního rockového žebříčku. No a ještě jedna zajímavost, o rok později si z téhle písničky udělal legraci slavní hudební parodista Weird Al Yankovic. Přepsali na příběh Foresta Gumpa. No a původní kapela měla tu parodii tak ráda, že si z ní dokonce vypůjčila závěrečnou hlášku pro svoje koncerty. Tak možná znalci už ví, je to náš následující šrapnel, nám zahraje kapela s názvem, který zní spíš jak seznam amerických státníků než rocková skupina The Presidents of the United States of America a jejich hit z roku 95 Lump. Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Jo! To nedělej, já už mám slabší srdce, já můžu mít infarkt.
0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí. Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Skonto nábyte.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime.
5: Chceš válku? Tak tady máš válku.
4: Nová řada Země gangů jen na Sky Showtime.
6: Všude kolem jsou žraloci.
4: Předplaťte si tarif standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Poslední šance. Nabídka končí 12. října. Lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
7: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen. Následujte kvalitu.
0: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
8: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už v pondělí v časopise ona dnes.
9: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
10: Klid, máš na to 3 dny.
9: A těch lidí, co čekají na autogramy?
10: No, jsou tu všichni.
11: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival. Česká vlna.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Víte, proč nemám zuby moudrosti? Řekl jsem jim, ať nerostou.

maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležité je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda komplikuje dopravu ve Chvojenci na Pardubicku. Havarovalo tam osobní auto, silnice 35 je zúžená do jednoho pruhu a na místo míří policie. Další střed dvou osobních aut hlásí Most, konkrétně ulici Československé armády. Dvě auta se srazila také v Lounech, v ulici k Velodromu, tentokrát bez zranění. A omezení čeká řidiče na D1 u Brna mezi 190. a 191. kilometrem ve směru na Ostravu. Silničáři opravují osvětlení a levý jízdní pruh zůstává uzavřený.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Krásné sobotní dopoledne, to byla Miley Cyrus, která je taky samozřejmě součástí Maxima muziky Evropy 2. Já jsem v minulé hodině mluvila o tom, že den 10. října je významný z mnoha úhlů v mnoha zemích a slaví se spousta nejrůznějších svátků. A úplně na konci jsem zmínila, že taky slavíme den kabelek. A nečekaně mi na to přišla poměrně hodně reakcí na Instagramu, na mém teda osobním, lidi. No tak den kabelek a o tom nic neřekneš, to mě zaujalo. I tady Zuzka, že jo, na mě hned jako kabelky, teď jsem začala dávat pozor. No tak já jsem si teda o těch kabelkách něco připravila. Národní den kabelek, huhu. Vznikl poměrně nedávno, v roce 2013. Vymysleli ho redaktoři amerického webu o kabelkách, protože jim přišlo nespravedlivé, že svůj svátek má kde jaké jídlo, ale kabelky ne. No a já s tím samozřejmě souhlasím, protože kabelka není modní doplněk. Kabelka to je součást osobnosti, kabelka to je přenosná domácnost. Já nevím, jak to máte vy, ale v kabelce může být úplně všechno. Náplasti, účtenky, hrtěnky, 4 balzámy na rty, propisky, 2 ponožky, náhradní kalhotky, kdyby náhodou, znáte to. No. A přitom, když vás někdo požádá třeba o kapesník nebo o žvíkačku, tak to tam nikdy zrovna v tu chvíli není. A pak jsou tady muži, ti, kteří zásadně odmítají nosit jakoukoliv tašku, protože oni přece nic nepotřebují. Oni vyjdou z domu jenom s telefonem a klíči a první vteřině se vás zeptají, můžu si k tobě dát klíče a peněženku a sluneční brýle a život? No, takže nakonec máte v kabelce 2 věci, svoje věci, jeho věci a pomalu i společné mění manželů. Jako když máte klasickou kabelku velké velikosti, je to v pohodě. A když vyrážíte třeba do divadla, vemete si psaníčko, je to horší. Mimochodem dneska se tenhle svátek slaví třeba tím, že lidé na sociálních sítích ukazují svoje oblíbené kabelky. A nebo prej taky, že se dá uklidit ta, kterou nosíte každý den. Takže milé dámy, krásný den kabelek. A pánové, jestli dnes chcete udělat své partnerce radost, kupte jí kabelku a hlavně jí do ní nestrkejte svoje věci. Děkujeme.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Rolling Loud bez zábrany je nová bláznivá komedie režiséra Jeremyho Gerelika. V roli starostlivého otce září Owen Wilson, který se snaží zblížit se svým 13-letým synem Zionem. A tak ho bez vědomí manželky propašuje na největší hip-hopový festival Rolling Loud, kde vystupuje mimo jiné Travis Scott. Plánovaný společný víkend se ale rychle změní v katastrofu. Zion se totiž v obrovském davu ztratí a jeho otec se spolu s výstředním dobrovolníkem festivalu pustí do zoufalého hledání. Pátrání ho zavede mezi tisíce fanoušků, ochránku i do zákulisí festivalu. A do toho se bude vyrovnávat s prostředím, které je výrazně mimo jeho komfortní zónu a s otázkou, co vlastně znamená být dobrým otcem. Festival Rolling Loud ve filmu není jen pouhou kulisou. Tvůrci využili atmosféry stejnojmenného festivalu, který patří mezi nejvýraznější hip-hopové hudební akce současnosti. Natáčení tak probíhalo přímo během Rolling Loud Miami 2024 na Hard Rock Stadium.
3: Hi, honey.
2: Hudební komedie Rolling Loud bez zábrany je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
5: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz, je jich tam fakt dost. Spartianský národe, zápas cti znovu na Letné. Nedělní zápas proti Pardubicím bude věnovaný těm, kteří slouží naší zemi. Přijď na zápas cti věnovaný armádě České republiky. V neděli 11. října od 18 hodin na Letné. Buďte u toho. Sparta.

0: 10 hodin, krásné dobré dopoledne, milí posluchači Evropy 2, jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou. Dobré dopoledne. Elektrárny na Vltavské kaskádě letos kvůli suchu a malým průtokům vody vyrobily jen 40 až 50% elektřiny v porovnání s dlouhodobým průměrem. Z vodního díla Vrané nyní do Prahy odtéká jen 28 metrů krychlových vody za sekundu. Elektrárna na Odlíku může vyrábět elektřinu jen z odtoku 15 metrů krychlových za sekundu. Vody z přehrad vlivem sucha postupně ubývá. Informuje o tom veřejnoprávní televize. V Praze na Hlávkově mostě dnes ráno havarovalo policejní auto a spadlo do řeky. V autě byly muž a žena, jsou podchlazení, ale bez zranění. Nehoda se stala kolem 8 hodiny. Policejní auto z dosud nezjištěných příčin prorazilo zábradlí a spadlo do Vltavy. Policisté nyní zjišťují okolnosti nehody. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se dnes v Baku bude pokoušet vybojovat 6. medaili z mistrovství světa. Zatím má 2 zlata, 1 stříbro a 2 bronzy. V nejtěžší kategorii nad 100 kg slavil světový titul před 7 lety v Tokiu. Loni byl v Budapešti 7.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pracuje se na dálnici D1 na 190. kilometru ve směru na Brno. V Lounech k velodromu se srazily 2 vozy, nehodu hlásí most v ulici Československé armády a na Domažlicku opatrně ve Staňkově v Husově ulici bouralo osobní vozidlo.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou oblačno až zataženo, počítejte s deštěm či přeháňkami na většině území Česka, až k večeru srážky ustanou a vyjasní se. Na teploměrech naměříme od 11 do 15 stupňů, na jižní Moravě to může být 17 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo si krátce po 10. bere opět Katka Hašková.
2: Hele, co ty policejti v té Vltavě, tam se něco stalo v tom autě?
0: No, ty to víš?
2: No, nevím.
0: Domníváme jako, se.
2: Tak domníváme se. Teorie můžeme mít, jak hodně sleduju policii v akci, jo, tak samozřejmě. Ale buď v tom budou nějaké zakázané látky.
0: Jedna věc.
2: Měnící vědomí a rychlost jízdy. Mm. A nebo já tam cítím
0: úplně něco jiného.
2: Aférku, že?
0: Jo.
2: Probereme to, tak jdeme dál.
1: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
2: No a kromě muziky, jako je Casey Bien nebo Louis Capaldi, se taky možná podíváme na to, jak se může stát, že spadnete s autem do Vltavy.
1: Evropa 2.

0: odpoledne, máme tady sobotní maximum muziky a taky jednu takovou poměrně neobvyklou nehodu. Policejní auto se dvěma policisty, mužem a ženou, dneska ráno sjelo z Hlávkova mostu přímo do Vltavy. Prorazili zábradlí a spadli do řeky. Naštěstí oba vyvázli bez vážných zranění, což je samozřejmě to nejdůležitější. Já doufám, že jsou v pořádku, prý byli jenom podchlazení. No a taky doufám, že ta událost nebude mít nějaké žádné další vážné následky. Myslím převážně ty zdravotní. No ale mě by zajímalo, co se na tom mostě stalo. To zatím nikdo neví. Policie tu nehodu vyšetřuje. A nicméně, já mám samozřejmě bujnou fantazii, ale zároveň rozhodně nechci dávat prostor nějakým spekulacím. Takže jsem se poradila s umělou inteligencí, jak by tuhle situaci rozehrál, kdyby třeba šlo o námět na film. A ta přišla hned z několika scénáři. Třeba, že se ti dva po dlouhé noční směně pohádali, protože jeden zase nenatankoval auto a druhý toho měl už vážně dost. Nebo, to je ještě zajímavější, že šlo o milostný trojúhelník. Jeden zjistil, že ten druhý chodí s jeho bývalou láskou a rozhodli se to vyřešit zrovna na mostě. No, já myslím, že jako vztahy dokážou zkomplikovat každé řízení. A pak je to úplná banalita. Nebo banalita. Jeden chtěl pustit topení, druhý otevřít okno, no a kdyby tam byli tři, tak ten třetí chtěl určitě přiladit Evropu 2 a ten první se mu v tom rozhodl zabránit. No, to je hezký scénář. Mimochodem podobné nehody se ve světě občas stávají. V americkém Tennessee třeba policista sjel služebním autem do řeky, protože se podle vyšetřovatelů pravděpodobně špatně zorientoval a minul odbočku. Tam to ale bohužel skončilo tragicky. No, takže tohle byly naše respektive scénáře umělé inteligence, které jsou samozřejmě čistě filmová fikce, ale já musím říct, že jsem zvědavá, co se na tom mostě ve skutečnosti stalo.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
8: Klid, máš na to 3 dny.
7: A těch lidí, co čekají na autogramy?
8: No, jsou tu všichni.
9: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
10: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Neposlouchám hudbu. Hudba poslouchá mě.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: V Praze se v ulici Bulovka srazila 3 osobní auta. Další nehodu hlásí Mladoboleslavská ulice, kde se střetla 2 auta. Z hlavního města na jihu Čech, konkrétně do Blatné na Strakonicku v Plzeňské ulici, se na silnici rozlila nafta a na místo míří hasiči. A pozor také u Malé Veleně na Děčínsku. Přímo po silnici se tam pohybuje člověk a hrozí tak nebezpečí střetu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 11. hodina se blíží na Evropě 2, ale pokračuje maximum muziky, nicméně vedle mě už sedí Ondra Vodný. Ahoj Ondro.
1: No ale dobré dopoledne.
0: Jak se mi máš? Neviděla
1: jsem
0: tě 14 dní.
1: Ježišmarja. Teď jsme se bavili o tom, že když třeba 14 dní nevidíte nějaké miminko, takže, nebo dítě třeba, jo, tak je úplně jiný.
0: A já jsem stejná.
1: Tak jsme všichni úplně do krásy, jdeme. Já 14 dní jsem vás neviděl a já se nestačím divit.
0: Ale to je dobrý, že jste se neinspiroval. Ano, Suzy, chceš nám k tomu něco dodat?
1: Je to pravda, ty chceš souhlasit, že?
0: Ano. Já jsem chtěla říct, víš, že jak se vždycky říká těm malým dětem, já jsem tě neviděl, ty jsi vyrost, tak jsem ráda, že tohle nepoužíváš na nás.
1: Tam se to láme v nějakém období.
0: Tam se to láme a musíte být opatrní.
1: Chci říct, jste zkrásnili.
0: Ano, a to si řekl krásně a já ti to tady předávám. Užij si to maximum muziky s Ondrou Vodný už od ním už za chvíli.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Kam vyrazit?
3: I letos proběhnou japonské podzimní slavnosti v Praze, pořádané Japonskou asociací v České republice. Akimatsuri 2026 se uskuteční v neděli 11. října od 12 do 15 hodin v novém prostoru Sabat Praha. Těšit se můžete na stánky s japonským jídlem, výrobky a kulturou, doprovodný program pro celou rodinu a ukázky tradičních i moderních japonských umění. Akce se bude konat za každého počasí s výjimkou extrémního deště či větru. Dream On, sny a vize, to je 14. ročník Signál festivalu, který proběhne v termínu od 15. do 18. října. Největší kulturní událost v České republice, propojující moderní umění a nové technologie s širokou i odbornou veřejností, letos nabídne celkem 21 instalací. Festival poprvé zamíří také do Davids a novou videomappingovou lokací je arcibiskupský seminář. Tak se přijďte ukázat, doporučuje Zuzka Kozáková a Evropa 2.
4: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
6: A můžu ještě něco říct?
1: No povídej.
6: To nejlepší rádio na světě.
1: A dáme.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
6: Děkuju moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
3: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
2: Spartianský národe, zápas cti znovu na Letné. Nedělní zápas proti Pardubicím bude věnovaný těm, kteří slouží naší zemi. Přijď na zápas cti věnovaný armádě České republiky. V neděli 11. října od 18 hodin na Letné. Buďte u toho. Sparta.

0: 11. hodina, je tu na Evropě dvě nechybí zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré dopoledne. První dáma Eva Pavlová nepovažuje v komunálních volbách za důležitou svou nepřítomnost, ale hlasy občanů. Ve vyjádření, které agentuře ČTK zprostředkoval její kabinet, uvedla, že její neúčast ve volbách v Černoučku není projevem lhostejnosti k veřejnému dění ani nezájmu o budoucnost obce. Pavlová byla v Černoučku na Litoměřicku v končícím volebním období členkou zastupitelstva. V nemocnici v Novém Jičíně platí zákaz pít kohoutkovou vodu. Laboratorní výsledky v pitné vodě potvrdily toxické olovo. Problém se týká budovy, ve které je gynekologické, porodní a novorozenecké oddělení. Pacienti i personál jsou teď výhradně závislí na balené vodě. České fotbalistky v úvodním zápase semifinále baráže o postup na mistrovství světa podlehly Skotsku v Pardubicích 0-2. V závěru dohrávky bez vyloučené Terezy Krejčíkové. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové usilují o premiérový postup na velký turnaj. Odveta se odehraje v úterý ve Skotsku.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Odstavená dodávka je hlášena na dálnici D1, a to ve směru na Prahu na stém 70. kilometru. V Praze na Bulovce opatrně bourala tu 3 osobní vozidla a v Brně máme nehodu v ulici Dornych. V místě zasahují záchranné složky.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku máme oblačno až zataženo, aktuálně prší na většině území Česka, srážky pak ustanou ve večerních hodinách a večer by se mělo taktéž vyjasnit. Teploty ty nejvyšší se budou pohybovat většinou v rozmezí od 11 do 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a 2 minuty po 11. si slovo bere Ondra Vodný.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: A do sobotního odpoledne nebude chybět Myla, Tones and I a taky Nothing But Thieves, jejich novinka. Nenechte si ujít, jsme Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Máme novinka na Evropě 2, Nothing But Thieves, a k tomu bude Daya, taky Sombr a pořádná nálož podzimního počasí. To asi by člověk tomu nerad přidával. Propršený víkend nebude zas tak jako úplně, jo. Pravda je, že dneska by mohlo vykouknout trochu slunce k večeru, no a zítra taky bychom se mohli občas dočkat sluníčka. Horší teda to bude s teplotou, tu vám neslíbím nějakou příjemnou, možná ještě lehký zdáchvěv v konci pracovního týdne, ale kdo by to čekal, že? Skoro v půlce října, takže nasaďte podzimní mod, nejlépe s éterem Evropy 2. Poblíž bude příjemně hřát naším víkendovým maximem muziky. Evropa 2.
1: Ale, že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
2: Mámu je třeba vytáčet denně.
1: Ale já jsem zase vytočená.
2: Říká Tomáš Zástěra.
1: Ano, synáčku.
3: Nazdar.
1: Ahoj.
2: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
1: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
2: A vy jste vždycky u toho.
1: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
2: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
1: A přijeď, hele.
3: Jo.
1: Nazdar.
4: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Zpátky k muzice.

maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležité je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 11.34, rychle se podíváme, jak to vypadá na silnicích. Na pražském okruhu u vjezdu do Cholupického tunelu se srazily dva vozy. Nedá se tam projet a aktuálně komplikovaně projedete na letiště. V opačném směru na D1 se zdržíte okolo 20 minut. V tunelech probíhá údržba. D11 z Prahy na Hradec Králové na 49. kilometru po dopravní nehodě. Krátké zdržení. Praha Povltavská hlásí také dopravní nehodu. 10 minut se zdržíte v obou směrech a před Barandovským mostem. Čekejte také krátkou kolu na 10 minut. Kecaj, Youngblood, Ed Sheeran posílám ne na cesty z víkendového maxima muziky na Evropě 2.

0: Je 11.48, posloucháte Evropu 2, víkend, ideální na to někam vyrazit. Možná jste si to rozmysleli při cenách nafty a benzínu, který, pravda, trošku klesly, ale zase trošku stoupají, no, nevyberete si, je to pořád drahý, tak si to pojďme srovnat, protože se lidi pořád ptají na to, jestli se vyplatí jezdit, kde tankovat, jestli si nezet pro naftu a benzín někam do jiné země, tak u nás stojí průměrně 7,40 za litr, v Polsku 43, na Slovensku 48, v Rakousku 52 a v Německu 55. Takže ano, Polsko je nejlevnější a je to kvůli daně. Oni mají na palivu 8% daň DPH, my 21%, ale teď to, co nikdo neříká, když už do Polska jedete, tak nejezděte pro naftu, ale pro benzín. U nafty ušetříte 4,5 koruny na litru, u benzínu tam skoro 8. A hlavně na 50-litrovou nádrž nafty, to si můžete spočítat jednoduše, že ušetříte 229 korun, plus minus, samozřejmě má to svoje limity, jenže když si pak vezmete cestu, starosti, strasti, můžete prodělat, no, nevyberete si. Takže jenom hurá na nějaký pěkný výlet, Evropa 2 k tomu bude hrát, ať to stojí, co to stojí, ale co za chvíli Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: Je 12 hodin, sobotní poledne, 2 minuty k tomu a zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré poledne. Voliči mohou druhým dnem rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích následující 4 roky. Volební místnosti se otevřely v 8 hodin ráno. Komunální volby jsou tradičně spojeny s úvodním kolem voleb třetiny senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé 2 roky od svého naplnění před 30 lety. Letos je to po 15. Volební místnosti se uzavřou ve 14 hodin. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost řidičských průkazů více než 200 000 řidičů. Lidé by si proto měli své doklady zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj Masters v Šanghaji. Portugalského tenistu Nuna Borgese porazil 6-3, 3-6, 6-3. Roli favorita potvrdil 19. hráč světového žebříčku za rovné 2 hodiny. Borgesovi dal 12S.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D8 ve směru na Ústí opatrně na odstavenou dodávku, kterou máme na 34. kilometru. Na D35 se na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou máme odstavené vozidlo na 267. kilometru. Bouralo se v Praze v Kolbenově ulici a nehodu hlásí i Plzeň v Rokycanské.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: I nadále venku převládá oblačnost, místy je zataženo, počítejte s deštěm či přehánkami. Ty pak ustanou ve večerních hodinách a nakonec by se mohlo i vyjasnit. Teploty se pohybují většinou mezi 11 až 15 stupni Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 4 minuty po 12. pokračuje Ondra Vodný.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Šestnáct dní zbývá do velké podzimní změny. O co jde a jak se na to připravit, prozradím za chvíli Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Tohle je James Marriott ve 12.20 na Evropě 2. Za dva týdny přijde velká změna pro všechny, kteří nemají úplně rádi večer k tomu nebo odpoledne. I to se děje právě za dva týdny ze soboty na neděli, v noci na 25. října se mění čas. Hodiny jdou tentokrát o hodinu zpátky, takže si o hodinu díl pospíme. A protože se každý rok řeší, který čas si máme nechat natrvalo, tak tady mám odpověď z úplně nový studie, která je úplně přelomová. Vyšla k 5. říjnu v jednom kanadském lékařském časopise a říká, nechte si ten zimní čas. Důvod je jednoduchý a to, že zimní čas drží ranní světlo a to je ono, co tělo nastavuje vnitřní hodiny a je to důležitější, než to, že večer je tma. Takže když je venku ráno díl tma, tělo se nenastartuje a v detech to pak vypadá tak, že tam, kde slunce zapadá později, lidi spí asi o hodinu za týden míň. A co mě nejvíc dostalo, mají asi o 5% nižší dlouhodobý výdělky. Je zajímavé, co všechno to ovlivňuje. Na Floridě dokonce zkoumali školáky a více ranního světla před školou šlo ruku v ruce s lepšíma výsledkama ve škole. V matice, ve čtení, takže až budete v noci na 25. přetáčet hodiny, tak ten zimní čas je podle vědců ta lepší varianta a čekají nás tak lepší časy. Doufám, že to bude platit nejen na Floridě, ale i u nás. Kalin za chvíli, Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí

0: hejbat vaši bránici.
1: Hoši, víte, kdy je kuřák zarostlej?
2: Kdy je kuřák zarostlej, no?
1: Když mu dojde pěna na hulení.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
1: To třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
3: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Užijte si výhodné nákupy ve stovkách obchodů po celé České republice. Nezapomeňte, už v pondělí v časopise ona dnes.
6: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
7: Klid, máš na to 3 dny.
6: A těch lidí, co čekají na autogramy?
7: No, jsou tu všichni.
4: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
0: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Víte, kdo jako první doletěl na měsíc? Můj nacvičovací panáček, když jsem nacvičoval trojitý kop s otočkou.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Je 12.36, jak to vypadá na silnicích? Aktuálně na pražském okruhu obousměrně čekejte dlouhé kolony, v tunelech probíhá údržba, po nehodě směrem na letiště už by se mělo jet a kolona se rozjíždět. V Praze je plná kvůli tomu jižní spojka, také Radlická ulice. D1 z Prahy do Brna na 20. kilometru čekejte omezení na Šmejkalce, je do 10 minut a 22. do Mažlice Klatovy, tam čekejte 3 vozidla v sobě. Šťastnou cestu, Kygo a Katy Perry nebudou chybět za chvíli na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy.

Adéla. Evropa 2. Maximum nový muziky.

0: má tuhle novinku, ve který krásně zní, sample od Madony, Saraxi, Martin Harry, Rudimental, stihnu zahrát ještě do 13. hodiny. No a k tomu schválně dotaz, jak pracujete na tom, abyste si našli toho správného partnera nebo partnerku. Zajímavý číslo teď vyšlo z průzkumu, který řešil, kolik lidí k tomu používá něco duchovního, jo? A přišel na to, že 2/3 lidí z generace Z v lásce zkusili něco duchovního, jo? Konkrétně 64%. Je zajímavý, co z toho zkouší generace Z. 29% zkusilo manifestaci, to je, když si něco napíšete, nějaký přání, pořád na to myslíte, jo, jede to na TikToku hodně. 25% bylo u věštce a 17% si nechalo vyložit karty. 19% z těchto dotázaných za kouzlo nebo za říkání opravdu zaplatilo peníze. Důležité také je říct, že nikdo nezjišťoval, co komu fungovalo a jestli něco fungovalo, jenom jak tomu generace Z přistupuje. Takže zkuste začít manifestací, bude vám k tomu hrát naše víkendový maximum muziky a to by bylo, aby se někdo nechytil. Může to vzít do kina, tady je tip, co si nenechat ujít. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Legendární kutilská dvojice Pat a Matt baví už 50 let celé generace diváků. Jejich vůbec první filmová groteska Kuťáci s délkou 7 minut měla premiéru 12. srpna 1976. Z původně bezejmenných kutilů se postupně staly hvězdy seriálu A je to a později Pat a Matt. Příběhy dvojice se rozšířily do desítek zemí. Mimořádnou popularitu si získali například v Nizozemsku, Německu nebo Íránu. Slavní hrdinové si k letošnímu jubileu nadělili animované pásmo Pat a Matt zpátky na venkově. Natočil ho Marek Beneš, který po svém otci Lubomíru Benešovi péči o nejslavnější českou loutkovou dvojici převzal. Nový film nabídne pořádnou dávku kutilských katastrof spojených s návratem na venkov a k tomu také trochu neobvyklou zápletku. Po desítkách let, kdy si Pat a Matt při všech katastrofách vystačili sami, začnou mít pocit, že jim někdo chybí a rozhodnou se hledat nového kamaráda. To, že ani tento plán nedopadne úplně tak, jak si ti dva představovali, je asi celkem jasné. Pat a Matt zpátky na venkově je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna s dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz. Spartianský národe, zápas cti znovu na Letné. Nedělní zápas proti Pardubicím bude věnovaný těm, kteří slouží naší zemi. Přijď na zápas cti věnovaný armádě České republiky. V neděli 11. října od 18 hodin na Letné. Buďte u toho. Sparta.

0: 13 hodin je tu, Evropa 2 přidává zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré odpoledne. Pravidla pro výběr poplatků v ordinacích lékařů dostávají mantinely. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo, za co si lékaři můžou účtovat peníze a co už je za hranou zákona. Pravidla se týkají registrace, e-receptů nebo pohotovostí. Za nelegální vybírání poplatků hrozí vysoké pokuty. V Praze na Hlávkově mostě vedoucím přes ostrov Štvanice dnes ráno havarovalo policejní auto a následně spadlo do Vltavy. V autě, které z dosud nezjištěných příčin prorazilo zábradlí mostu, jeli dva policisté, muž a žena. Po nehodě jsou podchlazení, ale nejsou zranění. Záchranáři je převezli do nemocnice. Čeká se mimo jiné na to, až policisté, které záchranáři převezli do nemocnice, budou schopni vypovídat. Server Novinky.cz později zveřejnil kamerový záznam zachycující nehodu. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se dnes v Baku bude pokoušet vybojovat 6. medaili z mistrovství světa. Zatím má 2 zlata, 1 stříbro a 2 bronzy. V nejtěžší kategorii nad 100 kg slavil světový titul před 7 lety v Tokiu. Loni byl v Budapešti 7.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavenou dodávku na dálnici D8 ve směru na Ústí na 34. kilometru. Bouralo se v Brně v Žarošické ulici, se nehodou počítejte v Jihlavě v Jiráskově ulici a nehoda se došetřuje i v Praze. 2 vozidla totiž bourala v Kolbenově ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku máme oblačno až zataženo, prší na většině území Česka, beze srážek to bude až na večer. Jinak teploty se drží mezi 11 až 15 stupni, na jižní Moravě naměříme 17 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a téměř 2 minuty po 13. pokračuje Ondra Vodný.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Taylor Swift má novinku a těším se, až vám ji zahraju. Už za chvíli, tak držte vlnu i dál. A hezkou sobotu s Evropou 2.
2: Evropa 2.

0: Swift na Evropě 2, 13.17, pěknou sobotu, možná jste sáhli během dneška do kapsy, zdalo se vám, že vám vibruje telefon, to zná každý asi, že? No, ono to má svoje jméno, jo? Tohle se hlásí mezi vysokoškolákama v Americe, mezi 89% lidí. Jo, sáhnete, nic tam není a přesto byste dali cokoliv za to, kdyby vám někdo řekl, že tam ten telefon je. Nejvyšší číslo mají mladí doktoři v prvním roce praxe. Po 3 měsících to zažívá 96% z nich. Věci tomu říkají naučený falešný poplach. Tvůj mozek tak dlouho čeká, že něco přijde, že si obyčejný cuknutí svalu nebo tlak látky vyloží jako vibraci. Jeden z autorů to krásně přirovnal k přecitlivělýmu hlásiči kouře, který doma taky možná má. Máte, co se spustí od spaleného toastu. Teď to uklidňující 93% lidí těm to vůbec nevadí a není to žádný problém, že jo? Kdyby tě to štvalo, tak vypnout vibrace zabralo 3/4 těch, co to zkusili, protože na vibraci prostě nečekají. Tak pozor, u nás to bude vibrovat maxim muziky, bude Mark Dan a Imagine Dragons. Evropa 2?
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
8: Klid, máš na to 3 dny.
7: A těch lidí, co čekají na autogramy?
8: No, jsou tu všichni.
9: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor! Novinka. Letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
10: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Umím jezdit autem tak rychle, že jeho zadní náprava předjíždí přední.

0: kde to stojí.
1: 13.35, tady rychlý pohled na silnice Pražský okruh. Práce probíhají v tunelech, oba směry čekejte zdržení. D5 z Prahy do Plzně na 44. kilometru je nehoda auto ve Svodidlech. D6 Karlovy Vary Cheb u Dolních Dvorů auto po nehodě. D10 na trase Praha-Turnov porouchané vozidlo vás může překvapit na 63. kilometru a Karlovy Vary Plzeň silnice číslo 20 za Doubím také dopravní nehoda. Dači, Anika Iris, Jonas Brothers, něco málo z našeho sobotního Maxima muziky. Je už za chvíli Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Tohle Rehab na Evropě 2 ve 13.50, lehký pohled pro všechny milovníky kočiček, jo, do lehké psychologie koček. Jestli máte kočičku, která vám nosí na zápraší úlovky, mám pro vás špatnou zprávu. Ona totiž nenosí dárky. Americké vědci nasadili 55 kočkám minikamery na obojek a roky sledovali a zjistili, že z toho, co kočka ulovila, donese domů jenom 23%. Skoro polovinu nechá ležet tam, kde to ulovila, a víc než čtvrtinu sežere přímo na místě. To, co vám přinese domů, tam nese jenom proto, že domov je její bezpečný revír, chce to sežírat v klidu, schovat si to na pozdějc, nebo jí to nikdo nemá vzít, takže v tom nehraje roli páníček, nejsme tak důležitý, jak si můžete myslet. Jestli to chcete omezit, tak jsou věci, které fungují. Krmivo s masem a bez obilovin srazilo tohle chování o 36% a 5 až 10 minut hraní denně o 25%, takže žádný dárek nedostáváte od kočičky, jenom s takovým bezpečným přístavem pro potravu, která jí zbyde, tak lednice. Dagny Kasabian přidávám do naší hudební lednice, do našeho víkendového maxima muziky na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Rolling Loud bez zábrany je nová bláznivá komedie režiséra Jeremyho Gerelika. V roli starostlivého otce září Owen Wilson, který se snaží zblížit se svým 13-letým synem Zionem. A tak ho bez vědomí manželky propašuje na největší hip-hopový festival Rolling Loud, kde vystupuje mimo jiné Travis Scott. Plánovaný společný víkend se ale rychle změní v katastrofu. Zion se totiž v obrovském davu ztratí a jeho otec se spolu s výstředním dobrovolníkem festivalu pustí do zoufalého hledání. Pátrání ho zavede mezi tisíce fanoušků, ochránku i do zákulisí festivalu. A do toho se bude vyrovnávat s prostředím, které je výrazně mimo jeho komfortní zónu, a s otázkou, co vlastně znamená být dobrým otcem. Festival Rolling Loud ve filmu není jen pouhou kulisou. Tvůrci využili atmosféry stejnojmenného festivalu, který patří mezi nejvýraznější hip-hopové hudební akce současnosti. Natáčení tak probíhalo přímo během Rolling Loud Miami 2024 na Hard Rock Stadium.
3: Hi, honey.
4: How's everything going?
3: Oh, everything's going. It's going pretty good.
2: Hudební komedie Rolling Loud bez zábrany je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
6: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
7: Já bych si přál asi třeba
1: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
8: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
9: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
1: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
11: No, povídej.
10: To nejlepší rádio na světě.
11: Adame.
1: Bez generace E2 by to nešlo.
12: Děkuju moc.
1: My děkujem a držíme ti flek.
9: Evropa 2.
5: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
9: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
4: nebude štít jinak.
9: Předobědová i poobědová pohoda.
4: Jak jsi to říkal?
9: Že předobědová i poobědová pohoda.
4: A je to pohoda. Pohoda.
9: Jak to jsem teď říkal.
4: A je to tak.
9: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
4: Na maximum.
9: Spartianský národe, zápas cti znovu na Letné. Nedělní zápas proti Pardubicím bude věnovaný těm, kteří slouží naší zemi. Přijď na zápas cti věnovaný armádě České republiky. V neděli 11. října od 18 hodin na Letné. Buďte u toho. Sparta.

0: Je 14 hodin, 2 minuty k tomu, na Evropě 2 nechybí zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré odpoledne. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost řidičských průkazů více než 200 000 řidičů. Lidé by si proto měli své doklady zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Období, po které je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na 10 let, což by se v budoucnu mohlo změnit. Rezort dopravy chce totiž platnost prodloužit na 15 let. Americká armáda plánuje živě vysílat popravu bývalého majora Nidala Hassana. V roce 2009 zastřelil 13 lidí na vojenské základně Fort Hood v Texasu. Plánovaný přenos vyvolal ve Spojených státech i v zahraničí bouřlivou debatu o trestu smrti a hranicích veřejné podívané. Hassan má zemřít zastřelením 3. prosince. Tenistka Nikola Bartuňková do finále turnaje v Pekingu nepostoupila. Se světovou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska prohrála 2x2-6. O životní výsledek usilovala 20-letá Češka hodinu a 14 minut.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte určitě na dálnici D1 ve směru na Brno. Na stém 87. kilometru máme odstavené vozidlo na krajnici. Další komplikace jsou aktuálně v Ostroměři na Jičínskou ulici Tomáše Garrigua Masaryka, kde se srazila 2 osobní vozidla. Na Českolipsku pak vyšetřují policisté nehodu 2 vozů na vjezdu do obce Polevsko.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno až zataženo, stále nám prší na většině území Česka. Až později večer počítejte s tím, že srážky ustanou a místy se vyjasní. Na teploměrech naměříme od 11 do 17 stupňů. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a krátce po 14. taky Ondru Vodného.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: A po 14. hodině Luis Capaldi, Måneskin, Jazzy, spoustu Maxima muziky, tak držte vlnu i dál, jsme Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Nothing But Thieves ve 14.21 na Evropě 2. Kesa je to pek, taky Simple Plan přidám za chvíli. No a obligátní otázka, kdy začne být ošklivo, teď už jen, aby začalo sněžit. Jo, tak tahle otázka se objevuje každý rok, letos trošku dříve, a tak se ptám, bude sněžit, co myslíte? Dneska jsem se na to díval, snažil jsem se najít nějakou poctivou odpověď, ale přijde mi, že to nikdo neví. Oficiální výhled Českého hydrometeorologického institutu dohledne do 1. listopadu, to je 23 dní, a slovo sníh v něm není ani jednou. Jsou tam jenom teploty, co padají ze 16 stupňů na 10, srážky průměrný, slabě podprůměrný. Sami tam k tomu píšou, že ten výhled vydávají v pravděpodobnostní podobě, protože je v něm velká nejistota. Přitom během 5 dnů na konci září a začátku října vyšly nejméně 4 články o tom, kdy u nás napadne sníh, ve kterých krajích budou bílý Vánoce, do štědrýho dne, je to přitom jako docela ještě pořád dlouho, takže až někde uvidíte titule, který vám bude slibovat sníh, moc bych se na to nevázal, abyste pak nebyli zklamaný, může nás to pak jenom překvapit, že? Tak už aby byly Vánoce. Kolik? Listopad, prosinec? 2 měsíce, 2 týdny, to není zas tak daleko. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit.

0: ředitele došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
1: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
2: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
3: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
5: Půl hodiny
6: si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
3: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
4: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

létá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí. A jak to vypadá na silnicích? Pražský okruh, údržba probíhá celý den v tunelech, na letiště aktuálně zdržení okolo 25 minut, na D1 pak 20 minut. D4 Strakonice Praha u Dobříše je dopravní nehoda, v Brněnské na Šeberově pak také nehoda. D2 z Brna do Bratislavy u Modřice čekejte nehodu, je v omezení a zdržíte se aktuálně okolo 20 minut. K tomu Justé, Slávek vám s Polygarantem, taky Selena Gomez, naše víkendové maximum muziky na Evropě.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

Už dneska večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza Evropy 2. Headliners pro tento víkend: DJ Lafayette, Ondrej, Richard Reynolds.

0: Posloucháte Evropu 2 při propršené sobotě. Bude se snažit nějak zachránit i Kuba Štěpán po 15. hodině. Kubo, čau.
1: No to budu se snažit, je opravdu jako ve velkých uvozovkách. Ahoj, Ondro.
0: Jediný, co by to zachránilo, že by vykouklo slunce, což mimochodem má k večeru.
1: Má. Opět uvozovky.
0: Uvozovky a dovětek slibem nezarmoutíš.
1: A to je hezký.
0: To je hezký.
1: A s tím jsme se vlastně mohli rozloučit a zároveň přivítat.
0: A přidáme k tomu BB Rexu, bude i teda novinka Heartless Romance. Nenechte si ujít do 15. a pak Kubu Štěpána Evropa 2.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: 15.01, okazují hodiny, tady je vaše Evropa 2 a nové zprávy přidá Zuzka Kozáková. Pojďme do nich.
1: Vítejte u zpráv. Možné podezření na takzvané kupčení s hlasy prověřuje policie v Českém Těšíně. Zástupce či zástupci jedné z kandidátek měli lidem nabízet 500 za hlas. Nabídky směřovaly zejména k lidem bez domova a s bydlištěm na městském úřadě. Volby skončily dnes ve 14 hodin. Slovenská finanční správa řeší podvodné SMS zprávy. Ty začaly chodit lidem s tím, že mají nárok na peníze navíc kvůli daňovému přeplatku. Podle zprávy se ale jedná o podvod a lidé by v žádném případě neměli vyplňovat své údaje. Znění SMS zprávy je přitom na první pohled důvěryhodné. Obsahuje informaci o údajném daňovém přeplatku a odkaz, přes který má příjemce peníze získat. Právě zmíněný odkaz je ale pastí. Odkazuje totiž na podvodnou stránku. Jižní pobřeží středoamerické Panamy zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně. Uvedla to podle agentur americká geologická služba. V několika provinciích nefunguje elektřina a zavřely školy. Prezident ale vyzval obyvatele ke klidu. Oběti ani významné škody zatím nejsou hlášeny.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 se můžete dostat do kolony, a to ve směru na Ostravu na 242. kilometru. Další komplikace jsou na Pardubicku v Lázních Bohdaneč. V Pernštýnské ulici se došetřuje nehoda dvou vozů a opatrnost se vyplatí na Litoměřicku. Na silnici 608 u Bohušovic se došetřuje nehoda dvou osobních vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Oblačno až zataženo s teplotami do 17 stupňů Celsia. Na většině území aktuálně prší. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost v Čechách s přeháňkami, na horách četnějšími. Na Moravě a ve Slezsku pak očekáváme srážky jen ojediněle. K večeru se vyjasní a v průběhu dne naměříme maximální teploty okolo 18 stupňů Celsia. Tolik ode mě. Vy jste s Evropou 2 a krátce po 15. taky s Kubou Štěpánem.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Na čem můžete šetřit, jak chcete, ale stejně si to vždycky koupíte. Jaká jedna malá radost má u většiny lidí překvapivě vysokou prioritu. Buďte na dosah, ať vám neuteče. Tady je vaše sobotní Evropa 2.

už se nacházíte kdekoliv, přeju hezké povolební odpoledne, tady je vaše Evropa 2. Každý máme něco, čím si umíme během pár minut zlepšit den. Někdo si cestou do práce koupí kávu, někdo něco dobrýho, někdo bez velkého přemýšlení klikne na víkendový pobyt a pak si to v hlavě obhájí tím, že přece investuje do zážitku, že jo? Jenže v Jihoafrické republice se lidi právě ptali na to, za co si kupují radost, tak největší štěstí si spojují s dovolenou nebo víkendovým výletem, jenže to si samozřejmě nemůžete dopřát pokaždý, když je třeba hodně špatný úterý. A tak v běžném životě vítězí mnohem menší radosti, hlavně káva nebo jakýkoliv oblíbený nápoj. A když se nad tím vlastně zamyslíte, dává to smysl, jelikož jsou věci, na kterých člověk klidně ušetří, ale pak jsou malé rituály, které prostě nechcete pustit, protože stovka za kafe není vždycky stovka za kafe, že jo? Někdy je to 10 minut klidu, pocit odměny nebo jenom malý důvod, proč ten den nevypadá úplně tak pitomně. Tak si zkuste říct, co je přesně ta vaše věc, na kterou nesáhnete ani ve chvíli, kdy prostě šetříte. Evropa 2.

0: Evropa TV. Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Evropa TV. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Evropa 2.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou Vervu Diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Ani letos vás nenecháme bez šance vyhrát váš maturiťák snů s Evropou 2. Vlítněte na web Evropy 2, ať víte, jak to zkoulet a vyhrát 100 000 na váš maturák, moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na afterparty. Maturiťák snů s Evropou 2. Všechno důležitý najdete na webu a soušlech. Partnerem soutěže je University of New York in Prague. Studuj v angličtině, získej mezinárodní zkušenosti a nastartuj svou budoucnost.
7: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
8: Klid, máš na to 3 dny.
7: A těch lidí, co čekají na autogramy?
8: No, jsou tu všichni.
9: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než

0: 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Nesoutěžím o medaile, ale medaile soutěží o to, která z nich se pověsí mně na krk.

muziky. Evropa 2. Evropa 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 15.36 je aktuální čas, jak to momentálně vypadá na silnicích. Vázne Pražský okruh v obou směrech. Na trase od letiště k D1 došetřují nehodu na 25. kilometru. Dále vás pak zbrzdí omezení u Ořechu. Celkem je to až na půl hodiny. Na trase od D1 k letišti se zpomaluje u Písnice na 6. kilometru. Údržba a následně i regulace tunelu zpomaluje dopravu okolo 20 minut. V Praze jsou pak komplikace v ulici Vosmínkových, kde se srazila dvě osobní vozidla. Pozor taky Bezborovské, kde došlo ke střetu vozidla s chodcem. Záchranné složky už jsou na místě. Komplikace nám hlásíte i ze silnice 14 u Trutnova, kde se střetly dva vozy. Michale, díky za info. Podobně je tomu, jak se dívám v Děčíně, v Nerudově ulici nebo v Českých Budějovicích ve Strakonické a opatrně i v Protivíně. Na Masarykově náměstí došlo k nehodě 3 aut. Tak ať už míříte kamkoliv, hlavně v klidu a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.

Maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležité je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: Posloucháte Evropu 2. Určitě mi dáte za pravdu, že první rande v restauraci o člověku prozradí docela dost. Jak se chová k obsluze, jestli vás nechá domluvit a taky jestli dokáže sníst večeři, aniž by vám vysvětlil každou položku na talíři. Přesně tenhle rozdíl mezi opravdovou láskou k jídlu a potřebou se svými znalostmi trochu předvádět teď rozebírá Financial Times. Autor popisuje první rande, na kterém muž evidentně věděl o jídle a víně opravdu hodně. Jenže místo seznamování začala protějšek poučovat, co si má objednat, proč je určité víno správná volba a jak má jednotlivé chutě vlastně vnímat. A tady se to podle mě docela dost láme. Je samozřejmě super, když někdo jídlu rozumí a umí o něm zajímavě mluvit, ale pokud máte po každém soustu pocit, že bude následovat kontrolní otázka, romantika jde docela rychle stranou, že jo? Na rande zkrátka nepotřebujete vědět, jestli protějšek rozezná 10 druhů vína. Za mě teda daleko užitečnější je zjistit, jestli rozezná moment, kdy už má prostě držet hubu. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
4: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.

0: Už jich máte Evropu 2, 16. hodina odbyla, pojďme na zprávy. Slovo si bere Zuzka Kozáková.
1: Hezké sobotní odpoledne. Pravidla pro výběr poplatků v ordinacích lékařů dostávají mantinely. Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo, za co si lékaři můžou účtovat peníze a co už je za hranou zákona. Pravidla se týkají registrace, e-receptů nebo pohotovostí. Za nelegální vybírání poplatků hrozí vysoké pokuty. V Praze na Hlávkově mostě vedoucím přes ostrov Štvanice dnes ráno havarovalo policejní auto a následně spadlo do Vltavy. V autě, které z dosud nezjištěných příčin prorazilo zábradlí mostu, jeli dva policisté, muž a žena. Po nehodě jsou podchlazení, ale nejsou zranění. Záchranáři je převezli do nemocnice. Čeká se mimo jiné na to, až policisté, které záchranáři převezli do nemocnice, budou schopni vypovídat. Server Novinky.cz později zveřejnil kamerový záznam zachycující nehodu. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se dnes v Baku bude pokoušet vybojovat 6. medaili z mistrovství světa. Zatím má 2 zlata, 1 stříbro a 2 bronzy. V nejtěžší kategorii nad 100 kilogramů slavil světový titul před 7 lety v Tokiu. Loni byl v Budapešti 7.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D5 pozor ve směru na Plzeň. Na 44. kilometru bouralo osobní vozidlo do svodidel. Policie je na místě. Další komplikace jsou v Praze, došetřuje se nehoda v Prosecké ulici a se zdržením počítejte taky v Plzni, respektive na Plzeňsku na silnici 27 na vjezdu do obce Borovy. I tady máme nehodu 2 vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno až zataženo s deštěm a teplotami do 17 stupňů Celsia. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost v Čechách s přeháňkami, na horách i četnějšími. Na Moravě a ve Slezsku se objeví srážky jen ojediněle. K večeru se pak vyjasní a v průběhu dne naměříme maximální teploty 18 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a krátce po 16. pokračuje Kuba Štěpán.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Co nás čeká z hudebního mene? Zazní Måneskin, horká novinka Patient Zero od Taylor Swift nebo i kapela Jane Rooks. Tak užívejte víkend a buďte s náma s Evropou 2.
2: Evropa 2.

0: zpětně pochopí, co všechno přehlédl a před čím by mohl varovat další. Na rovinu, na Taylor je skvělé vidět, jak moc se během let dokázala měnit, aniž by přestala být sama sebou. Pojďme si během chvilky připomenout, kolik různých podob za svou kariéru dosud vystřídala. Začínala v country a píseň Love Story ji vystřelila mezi světové hvězdy. Pak přišla mnohem hravější a uvolněnější Taylor Swift s refrénem, který nejde jen tak dostat z hlavy. Po dalších pár let později už zněla sebevědoměji, dospělej a trochu elegantněji. Poté najednou úplně ubrala, všechno stěšila a nechala víc prostoru příběhu a taky náladě. No a nakonec Taylor, která si umí udělat legraci sama za sebe a svoje slabosti rovnou přiznat. Pět songů, pět úplně jiných nálad. A pokaždé během pár vteřin víte, že posloucháte právě Taylor Swift. A to je možná její největší trik. Může změnit skoro všechno kolem sebe, ale nikdy ne tolik, abyste ji přestali poznávat. Evropa 2.
1: Milí maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2. Je letos.
2: Dovolíte, pane řediteli.
3: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlítněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.
4: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
5: Tento týden z Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhony 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
9: Tolik knih, tolik novinek, tolik autorů.
10: Klid, máš na to 3 dny.
9: A těch lidí, co čekají na autogramy?
10: No, jsou tu všichni.
11: Kniha Brno, největší knižní veletrh na Moravě. Více než 200 hostů, 100 nakladatelů, 7 programových sálů. Vyřešte vánoční dárky, potkejte autory a užijte si 3 dny plné knih a zábavy. Kniha Brno, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. A pozor, novinka, letos je součástí knihy Brno také literární festival Česká vlna.
12: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Jsem jediný člověk, který umí vyndat z digitálního fotoaparátu kinofilm.

že prej lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Taky v sobotu odpoledne sledujeme na Evropě 2 provoz. Opatrně momentálně v Děčíně, jak mi napsala řidička Markéta, v Kamenické ulici jsou v sobě dvě osobní vozidla, díky za info. V Protivíně šetří nehodu 3 aut na Masarykově náměstí a se zdržením počítejte i na Pražském okruhu. Na trase od letiště k D1 je zdržení okolo 25 minut kvůli omezení u Ořechu a taky kvůli regulaci tunelů. A menší fronta se tvoří i z opačného směru, tedy od D1 na letiště. Tak buďte za volanty opatrní a klidnou cestu přeju. Je 16:36. Evropa 2.

0: Máme sobotní Evropa 2. Máte v práci někoho, komu můžete říct, hele, ale tohle fakt nikomu neříkej. A víte, že se to za 10 minut neobjeví o dvě kanceláře dál. Nová data společnosti Edelman ukazují, že právě důvěra mezi kolegy dostává docela na frak. Mezi zaměstnanci v 10 zemích spadla na nejnižší úroveň za dobu, kdy sledují. Ještě před 2 lety kolegům důvěřovalo přes 8 samozřejmě lidí z 10. Teď je to zhruba 7 z 10. Vlastně se není čemu divit, protože práce se rychle mění, firmy reorganizují, přichází umělá inteligence, nové role, nejistota. Když člověk neví, co bude za půl roku, začne být trochu opatrnější i v tom, co komu řekne. Přitom mít v práci jednoho člověka, před kterým nemusíte každou větu třikrát filtrovat, je doslova k nezaplacení. Ne kvůli drbům, ale spíš proto, že občas potřebujete někomu říct, co vás štve, co vás vytáčí, co se nepovedlo. A pokud se vaše tajemství vrátí druhý den přes 3 lidi zpátky k vám, tak aspoň víte, že interní komunikace funguje skvěle. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Legendární kutilská dvojice Pat a Mat baví už 50 let celé generace diváků. Jejich vůbec první filmová groteska Kuťáci s délkou 7 minut měla premiéru 12. srpna 1976. Z původně bezejmenných kutilů se postupně staly hvězdy seriálu A je to a později Pat a Mat. Příběhy dvojice se rozšířily do desítek zemí. Mimořádnou popularitu si získali například v Nizozemsku, Německu nebo Íránu. Slavní hrdinové si k letošnímu jubileu nadělili animované pásmo Pat a Mat zpátky na venkově. Natočil ho Marek Beneš, který po svém otci Lubomíru Benešovi péči o nejslavnější českou loutkovou dvojici převzal. Nový film nabídne pořádnou dávku kutilských katastrof spojených s návratem na venkov a k tomu také trochu neobvyklou zápletku. Po desítkách let, kdy si Pat a Mat při všech katastrofách vystačili sami, začnou mít pocit, že jim někdo chybí a rozhodnou se hledat nového kamaráda. To, že ani tento plán nedopadne úplně tak, jak si ti dva představovali, je asi celkem jasné. Pat a Mat zpátky na venkově je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
3: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
1: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
4: Evropa 2.
1: Maximum tvý muziky.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Zuzka Kozáková je tu se mnou připravena s dalšími zprávami. Je 17.02.
1: Dobré odpoledne. Do konce letošního roku skončí podle ministerstva dopravy platnost řidičských průkazů více než 200 000 řidičů. Lidé by si proto měli své doklady zkontrolovat a případně požádat o nový. To lze vyřídit i online skrze portál dopravy. Období, po které je řidičský průkaz platný, je v současné době nastaveno na 10 let, což by se v budoucnu mohlo změnit. Rezort dopravy chce totiž platnost prodloužit na 15 let. Americká armáda plánuje živě vysílat popravu bývalého majora Nidala Hassana. V roce 2009 zastřelil 13 lidí na vojenské základně Fort Hood v Texasu. Plánovaný přenos vyvolal ve Spojených státech i v zahraničí bouřlivou debatu o trestu smrti a hranicích veřejné podívané. Hassan má zemřít zastřelením 3. prosince. Tenistka Nikola Bartuňková do finále turnaje v Pekingu nepostoupila. Se světovou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska prohrála 2x2-6. O životní výsledek usilovala 20-letá Češka hodinu a 14 minut.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrnost se vyplatí na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř sever. Tady máme bourané osobní vozidlo na 42. a 5. kilometru. Na D5 pozor ve směru na Plzeň, sraženou zvěř máme v pravém pruhu na 49. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: I nadále počítejte s oblačností, místy je zataženo, stále poprchává na většině území Česka. Teploty se pohybují do 17 stupňů. Zítra nás čeká proměnlivá oblačnost, v Čechách opět s přeháňkami, na horách to mohou být přeháňky četnější. Jinak k večeru počítejte s tím, že se vyjasní. V průběhu dne naměříme teploty od 11 do 15 stupňů, na jižní Moravě to bude 18 stupňů Celsia. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Kubou Štěpánem.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Čeká nás hudební šrapnel. Jehož text vznikl z kombinace zdravotního problému a jednoho hodně podivného obrazu v hlavě. Výsledkem byl jeden z největších hitů kapely. Co to bude? Počkejte si.

my house, party on the way to the party.

0: Evropy 2.
1: Míříme na Evropě 2 do roku 1995, kdy vznikl single Lump od hudební skupiny The Presidents of the United States of America. Jeden z jejich největších hitů vznikl z dost zvláštní kombinace. Autor do textu promítl vlastní zkušenost s nezhoubným nádorem v hlavě a zároveň obraz ženy stojící v bažině. Bizarní směs se evidentně fungovala. V Americe se skladba Lump dostala na první místo alternativního žebříčku Billboard a například ve Velké Británii vyšplhali až na 15. příčku. Tak pojďme si připomenout léta 90.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, Alena Walker, Faded.
3: Jo, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
3: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
0: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vás a užijte si to.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
0: Ranní show Evropy 2 tě tento týden pošle na Dovču. Zahraj si s námi každý ráno o poukaz na dovolenou s cestovní kanceláří TUI. Od pondělí do čtvrtka rozdáváme vouchery na 10 000 a v pátečním finále hrajeme o 20 000 na jakoukoliv dovolenou z nabídky TUI. Vystřel se k moři. Celý příští týden v ranní show Evropy 2.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a svianský más 11, půl litru ve skle za 9,90 do 13. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: právě, kde to stojí.
1: Mrkneme v rychlosti na silnice v 17.31. Komplikace jsou v Praze. Nehoda dvou aut vás přibrzdí ve Vídeňské ulici, podobně tomu, jak píše Zdeněk, ulici Táborická. Silnice 602 je problémová na Pelhřimovsku u obce Vyskytná. Po nehodě dvou aut je jeden pruh uzavřen, na místě už jsou všechny záchranné složky. A ještě opatrně na Jičínsku, na silnici 35 u obce Podhorní újezd a Vojice, vyšetřuje policie kolizi dvou aut. Tak ať už míříte kamkoliv, hlavně v klidu žádný spěch. A šťastnou cestu přeju. Kacaje nebo Imagine Dragons přidám do dalších minut. Tady u nás na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Troy Sivan.

Maximum muzyki. Evropa 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Když se řekne nevěra, většina lidí si představí celkem jasný scénář, jenže někdy se nic fyzického neděje a přesto máte pocit, že vám protějšek v uvozovkách nějak mizí před očima. U takzvané citové nevěry se totiž mění hlavně to, komu člověk svěřuje svoje radosti, problémy a taky věci, které dřív automaticky nosil domů. První signál může být docela nenápadný, něco se mu stane, dobrýho nebo špatného, a vy se to dozvíte až jako druhý, třetí nebo náhodou u večeře s přáteli. Za to někdo jiný už to dávno ví. Druhá věc. Doma odpovědi typu dobrý, nic, jsem unavený, ale s někým jiným dlouhé zprávy, vtipy, sdílení a evidentně mnohem víc energie. A pak je třetí moment, který podle terapeutů je možná nejzrádnější. Často nejde ani tolik o toho druhého člověka. Jde o pocit, jaký vedle něj partner má. Najednou je zase zajímavý, vtipný, lehký, bez účtu, dětí, nákupů a taky otázky, kdo zase nevyndal myčku například. Takže ne, každé přátelství mimo vztah není problém, ale pokud někdo jiný dostává to nejlepší z vaší blízkosti a doma už zůstává jenom provoz, pak už asi stojí za to zbystřit. Tak to je něco málo k zamyšlení. Evropa 2.
1: Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.

0: Tady je Vaše Evropa 2, druhý 18. hodina, na řadě jsou aktuální zprávy, které nachystala Zuzka Kozáková.
1: Vítejte u zpráv. Možné podezření na takzvané kupčení s hlasy prověřuje policie v Českém Těšíně. Zástupce či zástupci jedné z kandidátek měli lidem nabízet 500 za hlas. Nabídky směřovaly zejména k lidem bez domova a s bydlištěm na městském úřadě. Volby skončily dnes ve 14 hodin. Slovenská finanční správa řeší podvodné SMS zprávy. Ty začaly chodit lidem s tím, že mají nárok na peníze navíc kvůli daňovému přeplatku. Podle zprávy se ale jedná o podvod a lidé by v žádném případě neměli vyplňovat své údaje. Znění SMS zprávy je přitom na první pohled důvěryhodné. Obsahuje informaci o údajném daňovém přeplatku a odkaz, přes který má příjemce peníze získat. Právě zmíněný odkaz je ale pastí. Odkazuje totiž na podvodnou stránku. Jižní pobřeží středoamerické Panamy zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně. Uvedla to podle agentur Americká geologická služba. V několika provinciích nefunguje elektřina a zavřely školy. Prezident ale vyzval obyvatele ke klidu. Oběti ani významné škody zatím nejsou hlášeny.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř sever počítejte s komplikacemi na 62,5 kilometru. V pravém pruhu máme sraženou zvěř. V Tědlicku opatrně, v Hradišťské ulici došetřuje se tu nehoda dvou vozů a opatrnost se vyplatí i na Strakonicku, a to na vjezdu do obce Čejetice. Bouralo tu osobní vozidlo.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Oblačno až zataženo, postupně počítejte s tím, že se vyjasní, srážky se objevují už jen ojediněle. Teploty nepřekračují 17 stupňů Celsia. Zítra ráno nás čeká proměnlivá oblačnost, postupně se k tomu zejména v Čechách přidají přehánky. Jinak v průběhu dne očekáváme, že oblačnost začne ustupovat. Na teploměrech naměříme od 11 do 15 stupňů, na jižní Moravě do 18 stupňů Celsia. Tolik dnešní poslední zprávy. Vyladíte Evropu a slovo opět přebírá Kuba Štěpán.
3: Podzimní počasí vám přináší klimatizace Midea. Komfort domova po celý rok. Více na www.midea.cz.
0: Zpěvák Luis Capaldi zůstává věrný tomu, co mu jde úplně nejlíp, silným baladám a emocím bez zbytečných kudrlinek. Tady je jeho velmi úspěšná záležitost Stay. Tak pojďme na ní, my jsme Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Když se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. V každé domácnosti se občas objeví věta: já ten nepořádek prostě nevidím. A proti ní stojí druhý člověk, který ho nejen vidí, ale už si s tím vytvořil svým způsobem citový vztah. Je zajímavé, že když lidé hodnotili stejné místnosti, nepořádek poznali úplně stejně, ať měl pokoj patřit muži nebo ženě. Takže problém zřejmě není v tom, že by někdo měl na rozházené věci speciální slepou skvrnu. Rozdíl přišel až ve chvíli, kdy se řešilo, kdo by měl uklidit. Tam už větší díl práce lidé častěji přisuzovali ženám. Takže věta "já jsem si toho nevšiml" dostává trochu trhliny. Spíš jsme si zvykli, že některé věci doma někdo zařídí dřív, než začnou vadit i ostatním. Nebo to vidíte jinak? Z další várky Maxima muziky nabídnu Lany nebo i Mimi Web. Tak držte vlnu, tady je Evropa 2.
1: Není odpoledne jako odpoledne.
2: No, ale... dneška jsme se doflákali a teďka jsme se opět začít.
3: Teď to jako prém.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
3: Já to chtěla říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď? No.
1: Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštějte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když cílím, nikdy mi nedojdou náboje. Tedy dojdou, ale zásobník se mi to bojí říct.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: To vypadá v 18.37 na cestách. Více auty na silnici 3 v okolí Benešova v obou směrech. Na Rychnovsku zpomalíte v silnici v ulici Bašátkova, kde se srazila dvě osobní vozidla. Podobně je tomu v Kojetině na náměstí doktora Edvarda Beneše. Omezení čekejte na Pražském okruhu kvůli údržbě tunelů. Jezdí se v obou směrech vždy pouze jedním pruhem, ale jak se dívám, provoz není nijak silný. Okolo 10 minut se zdržíte v Praze na Nuselském mostě směrem do centra. Ve Vídeňské ve směru z centra došetřují nehodu dvou aut, kolona se zkrátila, ale i přesto počítejte s menším zdržením. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Který lítá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zavane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Lednice je skoro prázdná, do obchodu se vám nechce a doma zůstalo pár vajec, kousek sýra a něco, co už několik dní čeká na svou životní šanci. Právě z takových zbytků může vzniknout právě výborná večeře. V Itálii třeba stačí nastrouhaný sýr, vejce a strouhanka, ze kterých uděláte malé kuličky a osmažíte je do zlatova. A vlastně je na tom něco sympatického, protože ne vždycky je potřeba nový recept, nákup na dvě tašky a půl hodiny hledat správnou omáčku. Někdy stačí otevřít lednici a přestat se na zbytky dívat jako na nějaký problém, protože nejlepší improvizované večeře často vzniknou přesně ve chvíli, kdy už jste přesvědčení, že doma není vůbec nic. Kuba Štěpán se pro dnešek loučí a ti je povolební večer na klid a zítra v 15 hodin opět ahoj.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Rolling Loud bez zábrany je nová bláznivá komedie režiséra Jeremyho Gerelika. V roli starostlivého otce září Owen Wilson, který se snaží zblížit se svým 13-letým synem Zionem. A tak ho bez vědomí manželky propašuje na největší hip-hopový festival Rolling Loud, kde vystupuje mimo jiné Travis Scott. Plánovaný společný víkend se ale rychle změní v katastrofu. Zion se totiž v obrovském davu ztratí a jeho otec se spolu s výstředním dobrovolníkem festivalu pustí do zoufalého hledání. Pátrání ho zavede mezi tisíce fanoušků, ochranku i do zákulisí festivalu. A do toho se bude vyrovnávat s prostředím, které je výrazně mimo jeho komfortní zónu a s otázkou, co vlastně znamená být dobrým otcem. Festival Rolling Loud ve filmu není jen pouhou kulisou. Tvůrci využili atmosféry stejnojmenného festivalu, který patří mezi nejvýraznější hip-hopové hudební akce současnosti. Natáčení tak probíhalo přímo během Rolling Loud Miami 2024 na Hard Rock Stadium.
3: Hi, honey.
2: Hudební komedie Rolling Loud bez zábrany je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
5: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJ Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: maturanti, věnujte prosím pozornost následujícímu hlášení. Evropa 2 je letos.
1: Dovolíte, pane řediteli.
2: Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. A vy si i letos můžete zahrát o 100 000 na váš maturák. Moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všichni maturanti vlídněte na web Evropy 2, ať víte jak na to. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotci, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek.

létá jenom to, co má křídla. Tenhle fyzikální mýtus i letos vyvrátí FMX Gladiator Games. Nejlepší freestyleři dostanou do vzduchu, co se jim zamane. A ty budeš i letos u toho s Evropou 2. Celý týden posíláme do vzduchu spoustu vstupenek, tak si je chytni v éteru Evropy 2. Může to přijít kdykoliv. FMX Gladiator Games. 19. prosince v O2 aréně v Praze. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Pece, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
3: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
3: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata, takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.

muzika. Adéla. Adéla. Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.

maturanti, bacha! Maturiťák snů s Evropou 2 je opět tady. Zahrajte si o 100 000 moderátora Evropy 2 nebo DJe Evropy 2 na váš maturitní ples. Všechno důležitý je na webu Evropy 2. Soutěž o maturiťák snů jede na plný pecky. Evropa 2. Držíme ti flek i na tvým maturitním plese.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bejt.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dnes a přijeď, hele.
2: Jo.
0: A zdar.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.

Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci shows na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 8.